0: Se the vast jahiklar, Ellis a try, show lash gala. Agas a masaklar, urani, o hunde yard wahe. Na me olis, igmaran, fatuta jerin, shene, Jerry Hicks. Be shanahas ogin, fachalum kille, agas Andy na grasne, maratugue, o ilan hari. Be tafidi simula ogin, o eigse, fadri gurnin, a chinolu in nun dalgan, sivian, nijek shaskani. Agus be mir ogin o radio scale le colum o torne. A mar húsin iu seanscíl bre fan scalar a bocht o vihal o cordov o rastuach yng Ngheltart wio. A hafad Ciaran MacMahone sivliain níje cúca seart. Agus corolahar den Sky ag Mihal an seo agus é amon an seanscíl. Agus meisn tú go cúrma clonja tú an clog sa húlre. Rod A chorin slash an atmosphere, Sheelam.
1: Fáda óhain, in sa chanam, ábhaid a chéad gulean a couple of chéad blianta áhain. Víc sa gohráns, in sa chíasra, aig tís gzám, a bhagal hásta, duk tís sklódi bóchtar hó. Hét siad hást, a wála gubála, agus chan hét siad marhugtarai íhe a jizátai. Session, Ian said, Ian Shaw. After no one, Hannick Sklaude Bocht, Gubala here in Shin, Notchin here, Dr. Catherine O'Glochy, August Hannick Shishjach, Ajach, Tronhoney, Mal, August Chen Otter Castle Stach, Achajach, Bunchy, Bahu Affair. Gyrsgeolach yn rhyfysyn fi siad ar go sef ar y jeg y bohiw ysbod tiat yn wasys bel o wytid. Ach, diwrs a lwys di'n eithaf edfan y ti i rai cych i hen

0: an Gerard har an trastan Cillian sé gohfuil an bharna slúad an na fórne. Hí na dehiigi dói ní Michael ar náide cehardéag caihall ruúá galhar lí an brathna agus Joí chala ar bordigi dói an chota dar le agus iad a geirí a hátarráis hí sead cuiic fanse chun gúlann seo ní ro sead chutatí sa chluhé se go fáil. Réhhuiir a bhí sead chatm ansa chead le an ní Michael an nuirtar ar fé trí ceúinn seo a teigi dóí de bhhadí sfer le beidir sé ó seaach dohmuid in nuas. Mar sin kite an seo e cúl bai an ní Michael a sinne canan, bomút se chatm a tá fe go gan seo an gréam ag jeú a dar le hen seo an sa cheadháte de chréh henseir tal gan na gáan seo. Grí dóir ar hína dé ní Michael agus an gob chutáíachú ar náid cehardéag a léhad builte a go láir páce, nís tuí dó an nuirtar an sa nemar sé, Tá léhad fáte cehall a íon sin fá láir páce. Tuide a chahallile cehall ruú a gal ha demardar an fifihe go an gálam níla. Builte trasna na páce gan sin, lí an brana a dhéthhar édan a é an fáceagáil agus lí an take chun páce, Páide ba go leríide ar coolbáin imi heistethe le ní Michael an fáach, Tá néhad a gh fásta, Tá Joí chala feach ag fanarta sin néhaid, Tá se fáteag Joíon sin é geirí horta í an hácan, Tá se gal fahan an défonte a tu sí casúir dé agus ar fáíil imihe ar fáíil an sin, mar sin ní Michael go fáil an téin funtehhain chutáí, Dhéiad sin ar náide cehardéag, Gí dór a hína dé sin a tríéag agus go dé tá feach a gan seo Tá chlog ar ríis léte mí teart agus tá gréhá mu a fecha go in seoharttééisteachta. Fihe a háart bomte a tá imrithe gan in seo, réhhamte a an mechéine agus teún na himre an déthe builte má ag asisiú canan seo an má fada go láir páce. Feite mo sin i dór, builte chutáí acu a le émon mo í fáiljantan sin ar émon mo í agus béimeid carm go cinnte látééisteachta ag gin rin secondary mar ggóil kicksíir blotar í dór go díra ar imil a stú a vigin seo agus ítan ó hácain a hasahas gotáí níor cheart go mú deachreaachta gan seo, cí go te rubag ar hí na labveh lé den sprican seo dena cuaíonn seo ó hácain ag geirí an chluiche a chatimú don tríúhuaúir agus méid fáhmte go éide dheú an chluiche a haid leite he látééisteachta tre malaachta tratar a chotha go marí tar a hácain Tá siimiiche ar chlé agus ar fáíil agus ní Michael mar sin ag fanart chutáí cehardéag a na tríéag anis. Fomote wain kata bota faka gudin sio, faka mach bahia gaelan, ni Michael Poncho chom tasi, raha mach hig na meilte, hig tani o karain.
1: Gwneud mi'n mynd i'r ddiw agos ta an sgwr fi gwael heran sio'n ni mwyr iacht yn rhas yn ni ffant i eich balen yng Nghalw a cwl agos ar bwynti. Cam o gwael yn nor yn balen ys yr asa wyn so yn sio sy'n darnol ie. Nyr fi sy'n fawr gwael dyrna lwy mae gyro ffios sart ar ymwyrt balen yng Nghalw a sy'n darnol ie agos fi a nyr warsha o wad. Ydyr fi tref sy'n ymwys rhaid yn sy'n eich yn nor yn balen ydyr yn darnol o'n mynd i ddeg agos yn dohw o'n mynd i'n ffihau yn sy'n darnol ie. Eich yn yr amsyd sy'n ffant i'n neichile. Wy ffordia O do horti dara de fuite well chef want to score out and you got yeah kick zero dara de fuite Kahalofia agus an Tanadi Ryan O'Gallagher Sir Hushpantis yenu egg name what in shot into Darna yeah agus ta sharp mom was fee amity agun shot into Darna yeah couple of moments of work agus Rahmat Rash hug the Joe
0: Gwyr yn mynd i mai i ddani, mae dwi'n gael eisiau hyn am cwtio garthi yn siod, troha bom wedi carham o ter yn llog, a'n sgôr mor y fi, ni mi hael o'r nod i cahar jig, gyd dod eich hun y jai, fi siantig ffynan mae gael eich holion sy'n clyha garthi mw, jim eisiau ar eich, yr iesig gys ar ffori, gyrha, gwyl se sio, o lew yn ni mi hael yn eich, wyl se'n abl ta fanart contasi, fi rhan siant yn ei gyd o'i, fi siant mae hi'r chwl, eich daro bwyl a dard y si har yn trastan, fi siant yn yr gref, ond chi dolon mae gael eich rydio, agos eich eith yn harcan, agos fi siant eich Tá nó hácan chic sir a chuirse agus éas córda goí ar chlé agus ar fáil. Nnís tamid mu fallir páce builtear a tíom lína an Richard James a Crothir a cena léthaidiste idir Michael mór a Longáin agus Donald Mór mu a bhríide. Bé an cheh táhhart an seáartéisteachta agus ní Michael pontte chutáí Tá sebh imihe nó tan léthaid imimithe an tí lína cis le a bheits an da i dói glacaí cehall ruúa ó galhaide chu gasta agus a hiigreis sin si a ríis se máth an tílína sin Sasala, a Kahal Rua, Bishan, his Kurumi on the Russia, Nish Tanya Hajanish, a Giver Kini action, Stephen Donna, Pulcha Trust in the Parker, Etch in the Will and Cool by a Paddock by Gilavrija, Pulcha Kontasi, Ad the Ondo Burke, Tashishin, got Funyan scoring chin, would she got Haran Trastan, Tashi and me Haran Trastan, Visha Tiwan Wait and Stua Moore, Agus Tagidor, said the Bomuchi Jarnaha, and Yay Yogalakantasi,